0: Teplou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu. I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tady hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pink Oktober připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rok, to je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Nudie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
6: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.

Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
2: Prostějov aktuálně.
1: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33-letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě. Téma dále sledujeme.
0: Sport.
1: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
0: Počasí.
3: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Příjemné středeční ráno a moc díky, že vás budí právě naše rádio. Dneska vám v kalendáriu poradíme, jaký typ kafe bychom si měli dát, kdo známý má narozeniny a komu pošleme naši sváteční hymnu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pohodu taky uprostřed týdne a jdeme slavit.
1: Skyrock. Skyrock.
2: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva.cz

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: krásné středeční ráno s tou nejlepší muzikou non-stop. Děkujeme za vaši přízeň. Už za chvíli přivítáme na lince našeho dnešního hosta a probereme jedno moc důležité téma. Říjen se totiž místy halí do růžové a my víme, co tahle růžová kampaň symbolizuje. Tak poslouchejte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
2: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch dvou letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
2: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pink Pinktober připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
3: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
2: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
3: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
2: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
1: Skyrock.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopij, ať to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: Vlda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu.

0: oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Melodický rock.
6: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Nový den před námi, tak se pojďme podívat, co pak se děje. Je středa 7. října.
3: Našla se v pořádku. Olomoučtí policisté odvolali pátrání po seniorce trpící demencí, která byla pohřešována od pondělí. Ženu, kterou předtím naposledy viděli v pondělí na Horním náměstí v Olomouci, se podařilo vypátrat. Pohřešovanou 82-letou Anu Račanskou objevil policejní vrtulník s termovizí během rozsáhlé pátrací akce. Nalezená žena byla podle mluvčí policie pouze podchlazená, ale v pořádku.
4: Přerov aktuálně.
2: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Sport.
2: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
2: Fotbalový nároďák i 21 museli včera zkousnout prohru. Naše reprezentační fotbalové Ačko padlo z Anglií v Lize národů 0-3 a prohrálo tak i čtvrté utkání skupiny. A český reprezentační výběr fotbalistů do 21 let podlehl 0-2 Portugalsku na závěr kvalifikace na mistrovství Evropy.
0: Počasí.
5: Chystáte se dnes po práci posekat trávu na zahradě a víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď po dnešním počasí. Víme, jak bude. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně postupně vyjasňování na jasno nebo polojasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A co tedy ta tráva? Nejvhodnější doba je ráno po oschnutí rosy nebo pozdě odpoledne až časný večer.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Řidičky, řidičové, už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme samozřejmě o našich ostřikovačích. Letní kapalina tam má pomalu odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu. Při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky ani trysky. A malý tip, po dolití zimní směs je ostřikovače párkrát spustíte, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Teď ráno bacha na silničáře, ti už pilně pracují, opravují vozovku na 247. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici. U Litovle je proto provoz veden v levém pruhu. A pozor i na ranní nehodu na výjezdu ze Svitav na Opatov za městem u obchvatu na Kruháči. Slunce, mlha nebo prší? Tohle rádio s vámi vždycky frčí.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Děkujeme, že trávíte středeční ráno s naší regionální jedničkou. Co vás dnes čeká v práci, v osobním životě nebo jak na tom budete s energií? Hvězdy už mají jasno a my vám jejich předpověď prozradíme už za malou chvilku v našich pravidelných horoskopech. Tak volujme doprava a my vám všem přejeme úspěšný den.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, důležitá je pro vás stabilita a jistota. Býci, dobře víte, jak naložit se svou energií. Blíženci, nevyčítejte si přešlapy, radši hledejte důvody k radosti. Raci, pustíte se do jedné větší akce, která vás láká už delší dobu. Lvi, nejednejte unáhleně, dneska si všechno načasujte. Pany, zbavíte se problému, který vás dlouhodobě trápí. Váhy, uspořádejte si svůj pracovní stůl i život. Štíři, vaše mysl umí být velmi pozitivní. Střelci, vytvoříte si zcela nový strategický plán. Kozorozi, pokud možno, se všemi mluvte na rovinu. Vodnáři, klube se z vás intelektuál, co má tolerantní pohled na svět, a co my ryby, prý se umíme pohádat tak šikovně, že nezničíme žádný vztah.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
0: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
11: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let, půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, z MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál vám přinášíme aktuální informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 7. října. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
2: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až 2letý trest odnětí svobody.
1: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozývat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše webreport.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm. Sport. Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem. Počasí.
3: S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady také ve středu ráno. Provoz v Olomouci, v Kroměříži, také v Moravském Berouně, teď bez vážných nehod. Porouchané vozidlo na 284. kilometru D1 u Přerova ve směru na Ostravu a dělníci mírně omezují provoz v Hulíně, tady pracují na Záhlinické ulici u garáží. Jedeme s vámi, šťastnou cestu s našimi hity.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Příjemné středeční ráno a moc díky, že vás budí právě naše rádio. Dneska vám v kalendáři poradíme, jaký typ kafe bychom si měli dát, kdo známý má narozeniny a komu pošleme naši sváteční hymnu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pohodu taky upro...
0: Skyrock kalendárium.
2: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Faktoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Tony Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
3: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
4: Doma bude, už se narajzoval dost.
5: Asi ne.
2: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně přidáváme jejich sváteční hymnu.
6: Justýno, jste vinna!
7: Čím?
6: Že dneska slavíte.
7: Přiznávám se.
6: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
7: To si nechám líbit.
6: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
7: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
6: A...

0: Kristýny, gratulujeme k svátku.
1: Skyrock kalendárium.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov, plumlov.zámek.cz.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: krásné středeční ráno s tou nejlepší muzikou non-stop. Děkujeme za vaši přízeň. Už za chvíli přivítáme na lince našeho dnešního hosta a probereme jedno moc důležité téma. Říjence totiž místy halí do růžové a my víme, co tahle růžová kampaň symbolizuje. Tak poslouchejte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
2: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
2: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
3: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
2: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
3: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
2: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
1: Skyrock.
4: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil, nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Implantologické centrum GAMCARE v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte GAMCARE.cz.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberg. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
11: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
12: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
13: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
15: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
16: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
17: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
16: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
18: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
0: Sport.
3: Čeští juniorští inline hokejisté končí na mistrovství světa v Paraguaji v osmi finále. V zápase o postup nestačili na Kolumbii a padli 1-2.
0: Počasí.
4: Chystáte se dnes po práci posekat trávu na zahradě a víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď po dnešním počasí. Víme, jak bude. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně postupně vyjasňování na jasno nebo polojasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A co tedy ta tráva? Nejvhodnější doba je ráno po oschnutí rosy nebo pozdě odpoledne až časný večer.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, ze Svitav, také ze silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Hezkou středu. V Olomouci policie u kempu Krásná Morava hlídají mezi Hejčínem a Černovírem, monitorují také provoz ve Svitavách na Pražské ulici. A zhruba pětiminutové zdržení nabereme kvůli opravám na hlavním tahu z Mohelnice na Moravskou Třebovou u Studené Loučky. Slunce, mlha nebo prší, tohle rádio s vámi vždycky prčí.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: pěkné středeční dopoledne. Dál hrajeme a bavíme a protože se blíží 10. hodina, bude tu i náš kompletní informační servis. Dáme vám přehled toho nejdůležitějšího z domova i ze světa, řekneme si, jaké počasí nás čeká v následujících hodinách a přidáme čerstvé zprávy z cest, abyste se vyhnuli všem komplikacím. Sledujte nás a budete mít naprosto pohodový den. Skyrock. Skyrock.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ni není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá. A ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Dominanci ukazuje v hokejové lize mistrů Plzeň. Český klub zvítězil i v pátém utkání soutěže, když zdolal švédskou Skellefteå 4-2. Zadařilo se i Liberci, který ve svém pátém utkání v lize mistrů přemohl 3-2 v prodloužení švédskou Frölundu.
0: Počasí.
4: S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
4: Už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme o ostřikovačích v našich autech. Letní kapalina má pomaličku odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu, při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky ani trysky. A malý tip, jakmile dolijeme zimní směs do ostřikovačů, tak to párkrát prostříkněme, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Dnes dopoledne bacha v Olomouci, auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení vedle pizzerky na Mrštíkově náměstí a porouchané vozidlo čeká na pomoc na 276. kilometru D1 před Přerovem ve směru na Ostravu. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a dobré dopoledne.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
7: Tak a teď už hrajem.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Pohodovou středu vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je v polovině a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
6: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: sa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov, plumlov-zamek.cz.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
3: Přerov aktuálně.
2: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Hlas lidu.
2: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
2: S reprezentační kariérou se rozloučil hvězdný fotbalista Lionel Messi. Odehrál poslední utkání za argentinský nároďák. Argentinská reprezentace se střetla v přáteláku s Beninem a vyhrála 3-0. Messi v zápase na první dvě branky přihrál a třetí sám dal z penalty.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Víme, že nás, co nevidět, čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme tento týden omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Třicítku určitě v Olomouci dodržujeme na Svornosti, na ulici Kmochova i Krapkova. Jinak policejní hlídku nám aktuálně hlásíte na silnici 34 Svitavy Koslířov. Jedeme spolu dál na té správné vlně a díky tomu je vaše cesta vždycky bez komplikací a bez pokut.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajeme.

muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Přemýšlíš, jaký obor ti dá do rukou jistotu, peníze a reálné výsledky? Studuj Zedníka. Střední škola polytechnická v Olomouci, Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední průmyslová škola v Jeseníku tě naučí zednickému řemeslu na nejvyšší úrovni. Naučíš se znít z moderních tvárnic, provádět omítky, obklady, zateplení i kompletní hrubé stavby. Polovinu studia strávíš na odborném výcviku přímo na stavbách. A co je nejlepší? Obor Zedník je zařazen do stipendijního programu Olomouckého kraje, takže za dobré výsledky můžeš získat stipendium. Budeš mít skvělou praxi, stipendia i základy pro vlastní podnikání. Mrkni na weby švehlova.cz nebo ssprool.cz a také mkojeseník.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor Zedník.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Děje se to každý rok. S podzimem postupně ubývá slunečních paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potřebujeme právě Dčko? Pomáhá tělu vstřebávat vápník, udržovat zdravé kosti a přispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Profesore, zas ten váš Olprán.
14: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
13: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
14: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
15: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
16: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
17: I got a letter from my baby, said she was coming home today. I got a letter from my baby, said she was coming home today. Yeah, my baby wasn't lying, she was coming home to stay.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál vám přinášíme aktuální informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 7. října. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
2: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až 2letý trest odnětí svobody.
1: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Na rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozdívat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše webreport.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneu servisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm. Sport. Mrkneme do hokejové Maxaligy. Kluby z našeho regionu mají před sebou zápasy 10. kola soutěže. Přerovští Zubři hrají venku, v 17 hodin vyzvou Frýdek Místek a Zlínští Berani hrají dnes na domácím ledě od 17.30 s Kolínem. Výsledky vám přineseme. Počasí.
3: Teplotní rekord pro dnešek je z roku 2009. To jsme naměřili 25 stupňů. Víme, jak bude. Dneska odpoledne by to mělo být nejčastěji kolem 20. Podobné teploty pak čekáme ještě i zítra. Ale stále platí, že během čtvrtka k nám od západu dorazí přehánky. Na Moravě s nimi počítáme zítra odpoledne a večer. A v pátek a o víkendu, kromě deštníku, nejspíš vytáhneme i teplejší oblečení, protože bude maximálně 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radary nám měří rychlost například v Droždíně na Gagarinově nebo taky v Prostějově na Brněnské a ve Šternberku na Jibavské. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
7: Tak a teď už hrajem.

0: Na našich vlnách je to, co Song to Hit, a my vám přejeme pěknou středu. Zdravíme každou Justýnu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Faktoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Tony Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
2: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
3: Doma bude, už se narealizoval dost.
4: Asi ne.
1: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně předáváme jejich sváteční hymnu.
5: Justýno, jste vinna!
6: Čím?
5: Že dneska slavíte.
6: Přiznávám se.
5: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
6: To si nechám líbit.
5: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
6: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
5: A

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde. V obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají. Sport. Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem. Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál vesměs polojasno a k tomu zhruba 20 stupňů. Teploty babího léta budeme mít ještě i zítra, ale už taky počítáme s větší oblačností a s tím, že zítra odpoledne a večer zaprší. V pátek pak bude celkem chladný a větrný den a pozor, na horách před víkendem čekáme přechodně i sněhové přehánky.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci, jako obvykle, prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30, například na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete a pak třeba zbytečně platíte pokutu. Jinak připomínáme také dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova, kde máme rekonstrukci až do 20. listopadu. Je to zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak vám přejeme plynulou jízdu bez zbytečných zádrhelů. S naším rádiem si vždycky užíváte každou cestu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.
6: Skyrock.
5: Rádio Hana.
6: Okruh.
5: Skyrock.

special. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239 56. You can

0: trávíte s námi. Díky za to. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů, ale mimo to se podíváme taky na to, proč je říjen zahalený do růžové barvy a co znamená takzvaný Pinktober. Počkejte si na to.
1: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

Johana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tady hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pink Pinktober připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví, hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na prácemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička? Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: A třetí hokejový klub se představí v pátém kole hokejové ligy mistrů. Plzeň a Liberec dobyli včera ve svých utkáních vítězství. Uvidíme, jak dnes budou hrát ještě Pardubice. Zápas je čeká ve Francii. Od 20.15 vyzvou boxery z Bordeaux.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že nás co nevidět čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci rozhodně dodržujeme 30 na Svornosti, na ulici Kmochova a taky na ulici Krapkova u parku. Jinak v Olomouci bude určitě silnější provoz od čtvrtka až do neděle kvůli podzimní flóře. Tak se na to připravíme. Policejní hlídku nám hlásíte v Prostějově na Určické, v Tlumačově na Dolní a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. S naším rádiem vaše cesta bude vždycky v pohodě a hlavně bez pokut.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.
7: This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme středu a na dnešek připadá Národní den frappe. Tak zdravíme všechny, kdo si dnes dají studenou kávu s hustou pěnou. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
3: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
12: Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Moravská filharmonie Olomouc zítra uctí nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Bude to světová premiéra a jak dodává Olomouc.cz, čestným hostem na této akci bude diplomat Michal Žantovský. Sdílená kola v našem regionu jedou dál, jak informuje Report.cz, Prostějov jich udrží 180 a velký zájem hlásí také Litovel. Tady jsou to tisícovky jízd. Cígo za milion, i tak by se dal popsat včerejší požár na ubytovně v Šumperku. Příčinou byl totiž nedopalek. Další podrobnosti píše šumperský rej.cz. Jako vždycky jste na té správné vlně. Tady víme, co se děje v našem regionu.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
8: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Philippines.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rockový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem bylo podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
3: Přerov aktuálně.
2: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Hlas lidu.
2: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
2: S reprezentační kariérou se rozloučil hvězdný fotbalista Lionel Messi. Odehrál poslední utkání za argentinský nároďák. Argentinská reprezentace se střetla v přáteláku s Beninem a vyhrála 3-0. Messi v zápase na první dvě branky přihrál a třetí sám dal z penalty. 39-letý Lionel Messi tak završil reprezentační kariéru 126. gólem a za sebou má v reprezentaci 208 utkání.
0: Počasí.
4: Teplotní rekord pro dnešek je z roku 2009, to jsme naměřili 25 stupňů. Víme, jak bude, dneska odpoledne by to mělo být nejčastěji kolem 20. Podobné teploty pak čekáme ještě i zítra. Ale stále platí, že během čtvrtka k nám od západu dorazí přehánky. Na Moravě s nimi počítáme zítra odpoledne a večer. A v pátek a o víkendu, kromě deštníku, nejspíš vytáhneme i teplejší oblečení, protože bude maximálně 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci tento týden máme omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské, v Přerově na Kojetínské a taky na D1 na exitu Kroměříž Západ. A silnější provoz je teď prý ve Valmezu na nádražní. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Radio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je v polovině a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Haná Skyrock. Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřílkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Skyrock. Kam vyrazit?
2: Děkujeme, že i v polovině pracovního týdne jste našli naše rádio a my pro vás nacházíme tipy, co dělat a kam vyrazit. Stále nás baví legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare 2. V Olomouckém divadle Tramtárie se hraje zítra a také pozítří, tedy Kabaret nahatý Shakespeare 2 v Tramtárce ve čtvrtek a v pátek od 19 hodin. V sobotu se koná tradiční den lidí bez domova v Olomouci na Horním náměstí. Dobropolévky, co pomáhají, pro vás budeme mít mezi 11. a 13. hodinou. U Várnic budou slavné osobnosti našeho regionu, jako třeba Miroslav Krobot, herci Moravského divadla i formalisté Sigmy. Moderuje to naše Kvítko, Den lidí bez domova v Olomouci na Horním náměstí, teď v sobotu mezi 11. a 13. hodinou. V sobotu bude také v Prostějově výstava Patchworku, jsou to takové ty sešívané, pestrobarevné dečky, čtverečky, navíc budou i workshopy a dílničky. V Prostějově ve Společenském domě výstava Patchworku tuto sobotu a na zámku Plumlov o tomto víkendu budeme mít halloweenské podzimní slavnosti. Zábava pro malé i velké budou například prohlídky strašidelného sklepení a promítání strašidelných Simpsonů. Zámek Plumlov teď o víkendu, halloweenské podzimní slavnosti. I tahle akce vypadá velmi jedle.
3: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
14: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
17: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
1: Sport.
2: Judistka olomouckého judoklubu Renata Zachová se pokusí vybojovat svou první světovou medaili. Na mistrovství světa v Baku bude soupeřit o bronz v kategorii do 63 kilo. V duelu se střetne s Maďarkou Anou Kryzálovou nyní po 16. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
3: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
3: Rychlé dopravní zprávy začínáme na Prostějovsku na trase Vícov-Holubice. Od nás víte, že zde došlo k nehodě osobního auta a cyklisty, s policisty i záchranáři na místě a projet se tu dá kyvadlově. No a připomeneme i nehodu na trase Boskovice-Vážany. Zde jde o dvě osobní auta v sobě a i tady se s opatrností řidiči dostanou. Přejeme šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Auto Rolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec a v mládí jsem hrál basket. Ten hrají dodnes se staršíma pánama, hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rokové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rokový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rok každý den.

0: na Skyroku.
1: Deje sa to každý rok. S podzimem postupne ubývá slunečných paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potrebujeme práve Dčko? Pomáha telu vstřebávať vápník, udržovať zdravé kosti a prispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže, kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
2: Implantologické centrum GAMCARE v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
5: Domů, do práce i do auta.
6: Skyrock.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ni není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: A třetí hokejový klub se představí v pátém kole hokejové ligy mistrů. Plzeň a Liberec dobyli včera ve svých utkáních vítězství. Uvidíme, jak dnes budou hrát ještě Pardubice. Zápas je čeká ve Francii. Od 20:15 vyzvou boxery z Bordeaux.
0: Počasí.
4: Začínáme pohledem na biopředpověď, která je pro náš region zítra hlášená na druhém stupni. Ten představuje střední zátěž a to znamená, že kardiaci a astmatici by se měli šetřit. Jinak nás čekají teploty okolo 20 stupňů, zataženo a dešťové přehánky. V pátek a o víkendu potom přijde ochlazení na 14 stupňů Celsia.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Vážná nehoda se zraněním se vyšetřuje na trase Letovice-Křenov. Jde o nehodu dvou osobních aut, kyvadlově se to ale dá projet. No a došetřuje se i nehoda osobního auta a cyklisty na trase Vícov-Holubice na Prostějovsku. I tady se ale dostaneme už bez problému. Dobře dojeďte, no a posíláme pozdravy na každou vlnu.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Faktoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Tony Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
2: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
3: Doma bude, už se narajzoval dost.
4: Asi ne.
1: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně přidáváme jejich sváteční hymnu.
5: Justýno, jste vinna!
6: Čím?
5: Že dneska slavíte.
6: Přiznávám se.
5: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
6: To si nechám líbit.
5: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
6: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
5: A

0: narozeniny. Gratulujeme k svátku.
1: Skyrock kalendárium.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
12: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: To snad ne, já se na to vysk***u a kučka je zase fuč.
16: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
15: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
16: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
1: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem bylo podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
2: Přerov aktuálně.
1: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhu občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Hlas lidu.
1: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CBVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
1: Propad českého fotbalu. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů o 3 místa na 51. příčku. Náš nároďák se mimo první 50 reprezentací světa ocitl už po druhé v samostatné historii.
0: Počasí.
3: Dnes v noci teploty spadnou na 12 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nás potom čeká zatažená obloha, dešťové přehánky, odpoledne taky vítr a k tomu naměříme okolo 20 stupňů. Následující dny přijde ochlazení, v pátek, v sobotu i v neděli by se měly teploty pohybovat okolo 14 stupňů a mělo by i nadále sem tam pršet.
0: Doprava.
3: Bourá se na trase Vyškov-Tučapy. Hned kousek za Vyškovem jde o nehodu dodávky a osobního auta, která se dá ale opatrně obět. No a stále se vyšetřuje i nehoda dvou osobních vozů na trase Letovice-Březina. I tady se dá dostat, no a ještě je tu dálnice 46 směr Brno. Pozor na porouchané vozidlo u Prostějova. Přejeme šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: středu trávíte s námi. Díky za to. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů, ale mimo to se podíváme taky na to, proč je říjen zahalený do růžové barvy a co znamená takzvaný Pinktober. Počkejte si na to.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
6: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví, hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
10: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: počasí. Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
1: Tak a teď už hrajem.

0: na dnešek připadá Národní den frappe. Tak zdravíme všechny, kdo si dnes dají studenou kávu s hustou pěnou. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
2: A rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Moravská filharmonie Olomouc zítra uctí nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Bude to světová premiéra a jak dodává Olomouc.cz, čestným hostem na této akci bude diplomat Michal Žantovský. Sdílená kola v našem regionu jedou dál. Jak informuje Report.cz, Prostějov jich udrží 180 a velký zájem hlásí také Litovel. Tady jsou to tisícovky jíst. Cígo za milion, i tak by se dal popsat včerejší požár na ubytovně v Šumperku. Příčinou byl totiž nedopalek. Další podrobnosti píše šumperský rej.cz. Jako vždycky jste na té správné vlně. Tady víme, co se děje v našem regionu.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nelutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Rádio Hana Skyrock.
2: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: ve středu. Skyrock. Nejlepší rockový výběr.
1: Love is a beautiful thing sent from up above. It's a golden ring, love, it's a dangerous drug. But it needs a little spark and it feeds on trust.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
3: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte. Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

He's a

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. říjen se Skyrokem. Začneme u patentu, bez kterého si dnes těžko představíme nakupování v hypermarketech.
2: Červí kód se objevuje na začátku 50. let. Na výzkumu se podíleli výzkumná pracoviště IBM a v roce 52 byl udělen patent. Vyžaduje nenulovou výpočetní kapacitu pro to, aby byl rozpoznán a rozkódován. To vedlo vlastně k tomu, že až v 74. roce vlastně proběhlo první naskenování čárového kódu zboží.
1: Na dnešek připadají hned dva odchody ve světě podnikání. V roce 1951 nás opouští Holanďan Anton Philips, spoluzakladatel známé firmy na elektrospotřebiče. V roce 1993 pak Němec Hans Liebherr, zakladatel stejnojmenného koncernu. Jeho loga pak můžeme zahlédnout na nejednom tuzemském staveništi na Jeřábní a další technice. Od roku 1968 gratulujeme k narozeninám kytaristovi a spoluzakladateli anglických Radiohead Tomu Yorkovi. S ní vydobil světovou slávu v 97. s albem OK Computer, za kterou získává i cenu Grammy. Od roku 1953 slaví také Tico Torres, bubeník Bon Jovi. K němu bychom si mohli připomenout dvouleté manželství s půvabnou češkou Evou Herzigovou. Tu si bere v roce 1996. Zítra servírujeme další výběr z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: what I'm talking about.
1: Melodický rock? To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 8. října. Na úvod si připomeneme hned dvoje narozeniny u punkrockových průkopníků Ramones. Kytarista a zakladatel Johnny Ramone, narozený v roce 1948, nás už bohužel opustil. Jeho pozdější spoluhráč na baskytaru CJ Ramone, narozený v roce 1965, s námi ještě stále slaví. 8. říjen 1987 nás vede pro změnu k velikánovi rock'n'rollu Chucku Berrymu. Dostává hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Pokračujeme perličkou z tuzemských dějin.
2: Se na křižovatku ve spodní části Václavského náměstí postavil první dopravní policista.
3: V roce 1919 bylo v řadách dopravní stráže 27 mužů, kteří dohlíželi na provoz 5 pražských křižovatek plných chodců, koňských povozů, kočárů a tramvají.
1: Když se řekne sci-fi série Vetřelec, která herečka se vám vybaví? Jistě Sigourney Weaver, narozená v roce 1949. Pohlednou herečku si pak jistě vybavíte i v dalších snímcích jako Krotitelé duchů, 1492 Dobytí ráje nebo Gorily v Maze. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.